vzaté v roky, trochy počítatý, jak i ji čítáš nači, tam jaké stočilo, brzdy tvý mozek načit.